빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází ropám, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energií. Situace podle zahraničních médií ukazuje na pokračující napětí na globálním ropném trhu. Český hokej bude mít za mořem další významnou stopu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v nižších amerických soutěžích, podepsal víceletou smlouvu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Máme šanci lépe poznat Kroměřížsko. Rozjela se nová letní hra, která nás zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Kdo bude sbírat razítka, může navíc vyhrát nevšední ceny, třeba přespání na zřícenině hradu Cimburg nebo privátní prohlídku kroměřížského zámku. Hrací karty seženeme ve všech informačních centrech na Kroměřížsku i na některých památkách. I dnes nás čeká docela proměnlivé počasí. Dopoledne by mělo být vesměs slunečno, budou ale i místa, kde může být přechodně zvětšená oblačnost. Později odpoledne a večer má pak mraků přibývat víc a může i zapršet. Dnešní maxima 22 až 25 stupňů.
5: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
6: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
5: www.elektrološák.cz

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ránko, úterý 16. června, 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga.

0: Na Hit Rádiu kouzlela Lady Gaga abrakadabra v 6 hodin 6 minut a musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to takový nahoru dolů, to ne, že ne?
0: Nahonu.
1: Ne, nahonu,
0: je to nahonu, to slova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Mm-hmm. Takhle, jo.
0: Až takhle. Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštilovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak jasně, ano, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí, no. Ten topí.
1: pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topí?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, víš?
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika, tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 607, hezké ráno.

0: Jo, 6 hodin, 11 minut.
1: 21 Pilots na Hitrádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte anebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
2: Ještě připomínám, že je 16. června. A opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
1: ano,
2: můžeme.
1: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
3: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
1: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
3: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
1: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
3: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni, to je dobrý.
1: Romana Vysočina, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přetápí večer v krbu.
3: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
1: Jitka Trpísty, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
3: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
1: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě. Možná jste si teďka po ránu přitopili, jo?
3: To napsala zrovna teďka, koukám, Zdeňka z Říčan.
1: Aha, tak Zdeňku z Říčan zdravíme vás na cesty. No a my se budeme taky topit všichni v hitech. Ego Robert Burian, žijeme len raz. 6 hodin 12 minut.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: No. Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo. Stačí otočit hlavy dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo. A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší tankodrom u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo. Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo. No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně, vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky. Té Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama? No nicméně, armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábii, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli, jo. Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu, řekneme, za chvíli bude doprava, no a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: jen na Hit Radio.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
3: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor. Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.

0: Máme tady aktuální info z dálnice D35 na 252. kilometru u Chudobína ve směru na Olomouc. Máme nahlášenou překážku na vozovce. Tak pokud tam teď budete projíždět, dávejte pozor.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: zprávami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, candáti, sumci nebo třeba okouni. Sezóna potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slavistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
1: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
2: Tak já se hlásím, Míšo.
1: Nekecej.
2: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
0: Jo, ale jít na to dvakrát.
2: Ne, fakt jako... je to skvělý.
1: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
2: Cash bio.
1: Možná pak někdy Wembley.
2: Cash bio.
1: Teď u nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Vladislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
0: Jediná retrofigurka seš ty.
1: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři? Ne. Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší. Vy kdo rozumíte, prosím vás, vy kdo posloucháte, jo? Hedevej, Vladislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno.

0: 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest, ty puchyře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima, fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu, no a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak, a nakonec díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek a teďka našel pánička novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, kteří běželi, že si řekl, že běží s nima, jo.
1: Byl zatulaný, mohl mít hlad, kdo ví.
0: Přesně, tak si říkal, ale v cíli bude určitě nějaký žvanec, anebo jak jsou ty občerstvovací body, že jo, tak já si něco dám a pak si říkám, už to doběhnu celý. Já teda si pořád představuju to utrpení, jo, že 7 dní běžím 250 kilometrů, to bych nezvládl, to je neskutečný. Mě tato informace doslova vyrazila dech, promiňte, ale... Musím se na... Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tuhle parádní věc k vám pošleme za malou chvíli a staví se i Kelly Clarkson Heartbeat Song. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenirkarna.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny...

0: Bluff ví.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na
4: Nové Penny Hulín. Zítra, 17. června, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro fernečtok, půl litru jen za 129,90 nebo tavený sýr prezident 150 gramů za 21,90. Těšíme se na vás v Penny Hulín, Holešovská. Penny.
5: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj

0: splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
1: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Opavsku na příjezdu do Háje ve Slezsku směrem od Hrabině dejte pozor na ovce na silnici. A na Zlínsku na výjezdu z Horního Lapače na Fryšták je popadané dopravní značení. I tady opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno, vy kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou, bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který se mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby si mě, Davide, poslouchal pár dní zpátky, jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Jo.
1: Jsem zvědavej.
0: Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o pátý potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na Pustevnách opět vznikají několikametrové sochy z písku. Letos na téma ohrožený svět ptáků. Vyrůstá tam tak třeba monumentální arahyacintový anebo sova sněžná. Tvůrcům teď můžeme nahlédnout přímo pod ruce. Na svých dílech budou pracovat až do neděle. Jak dlouho pak pískové sochy na Pustevnách vydrží, bude záležet především na počasí. Dneska nás v počasí na východě Moravy čeká od každého trochu. Během dne má být převážně skoro jasno, místy se ale může přechodně zatáhnout. Večer má oblačnosti přibývat ještě víc a místy by mohlo i zapršet. Dnešní maxima se zastaví mezi 22 a 25 stupni.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ránko.
11: Hezký úterý vám všem.
0: Snídaně šampionů.
10: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David je tu s námi, hezké ránko.
12: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
11: Ježiš, tak
10: ale moc je to normálně.
11: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
12: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
10: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
12: Díky.
11: Výborný.
10: Počkej.
11: Děkujeme.
10: Pojďme na muziku, Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty, hezké ránko.
0: Hit Radio Zlín.

0: tohle je Hit Radio, 6 minut po 7, krásné ránko, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci, a ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím. Já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde takový jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo. Já nevím, kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně, ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby se zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohlo vzniknout klub osamocených. Jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takový jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času. Já se musela naučit být
2: tě
1: sama.
2: To naučil.
1: Takže možná to by byla spíš moje
0: ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete, spíš chodit na ty místa sami.
0: Mm-hmm. Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na
1: solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou, nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut, krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shouse. Love Tonight, posloucháte úterní hit rádio Snídaně šampionů, 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho přece.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musíš si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hitrádia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín. Jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuji si to vyzkoušet, a člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady je vidět, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Dagmaro, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama ráda, si tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo? Já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste. Hit Radio je váš nejlepší kámoš. K tomu máme spoustu parádní muziky. Teď třeba Leony, By Your Side, 7:17, hezké ránko, pojďme na to.

0: My Mind. Teď v verzi od Leony ladíte úterní Hit Radio 7.20. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlín.cz.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
13: Osmnáctého června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na obchvatu Třince v úseku mezi Bystřicí a Oldřichovicemi začala oprava protihlukových stěn. Musíme tady počítat s omezením a sníženou rychlostí. Tak pozor na to a šťastnou cestu.
18: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
19: Hit Radio Zlín.

0: ať nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasech. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty,
3: já taky.
0: Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
4: 31. myslím, no.
0: 31.
3: Já jsem tam taky nikdy nebyl. A taky jsem z Hradce.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože teď David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude. A příští rok?
3: Přijedou Blink-182.
0: Hezký, tak.
4: To ale musíte dát, to musíte.
0: Tak domluvíme se, Jasmin to zve?
3: Takže nemusíme.
4: Tebe určitě ne.
0: Takže nemusíme, takže jo, tak dobré, no. Tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no.

voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze, a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Aj. Aj. Pojďme na to.

0: Daddy Yankee. De spa. Si to 7:37, hezké ráno, zítra rádio.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
2: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Filip z Litomyšle. Filo, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Hezké ahoj. Ráno. Nás pobavila zpráva o tebe, ty jsi nám napsal ahoj, teďka nás předalo auto Hit Rádia, je to asi znamení. Tak prosím tě, jak to vypadá na silnicích, stále se ho držíš?
3: Prosím tě, teďka stojíme na světelný křižovatce v Litomyšli a stojím přímo vedle pána.
0: Nekece.
3: Koukáme, si poslouchá rádio.
2: Ježiš, a podívá se na nás.
0: Tak počkej, hele, zkusíme, zkus mu zamávat a zkusíme, jestli poslouchá Hit Rádio, jestli nemá jinou stanici, když jako vyhodíme. Tak co, mává nebo ne?
3: Nemává, už se rozděl, takže už nemává.
0: A prosím, a co veze?
3: Veze dvě dřevěný srdce www letňany.
0: Jo, já jsem chtěl, ať ho jako vybrzdíš a prostě ty srdce jsou drahý, tak to nedělej, jo.
3: Dobře, dobře.
0: Tak Filipe, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
3: Bowling.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tohle bude hodně těžký. Filo, jaký je opak slova studený?
3: Teplý.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
3: Game over.
2: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
3: Simpsonovi.
0: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
2: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
3: Superman.
0: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5000 korun. Je to tvoje, Filo.
2: Gratulujem.
3: Perfektní, mockrát děkuji.
0: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
3: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
0: Je.
3: A to se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní a přítelkyní.
0: A jak se jmenuje dcerka?
3: Miriam,
0: ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že si taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels Mai, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
3: No.
0: Jo. No. Tak jo, jeďte opatrně, zvládněte úterý a moc si to užijte, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Moc díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Zlín.

0: Dance Machine za moment 7:45. Dobrý ránko.
1: Už za chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrkneme za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
0: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
12: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Za výjezdem z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou dneska pracují silničáři. Dejte pozor. A silničáře potkáme taky na nájezdu na dálnici D55 od Olomouce směrem na Přerov, tak opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Kučinasky, Selhání a zní to sakra dobře. Posloucháte Hit Radio 756, dobré ráno.
1: Tak schválně jo. Poslouchá nás teďka někdo, komu vydržel řidičák díl než pár dní, nebo respektive jenom pár dní. Jeden mladík z Libereckého kraje, ten předvedl výkon teda neskutečný, myslím, že na něj bude vzpomínat ještě dlouho. Udělal si řidičák, pak to šel oslavit, zapít, sedl si za volant se 2 promile alkoholu a cestou domů to napálil do stromu, jo. Pak, tím to nekončí, dostal geniální nápad, utekl do lesa, jenže po chvíli zjistil, že sedět s 2 promile sám v lese není úplně hitpoška, takže se vrátil k silnici a začal stopovat a stopnul se policajty, jo?
0: Nekecej.
1: Normálně policejní auto a to mi přijde úplně jako story, kterou nevymyslíš. Kdybys to chtěl naplánovat, tak to neuděláš.
0: Tak jako takhle, když se nad tím zamyslíme, tak se 2 promilema těžko poznáš rozdíl mezi tágem, diskotékou, jablonce nebo policejním majákem, jo. Ale musí se nechat teda za mě, že karma má opravdu občas skvělý smysl pro humor. Teda.
1: Každopádně policisti ho dostali jako do bezpečí, zároveň teda ochránili všechny ostatní na silnici, takže to mělo vlastně happy end. Nicméně tady je krásně vidět, jak někdy ta karma funguje opravdu okamžitě.
0: No, hezký příběh, takhle. Mise splněna, tágo splašil a ještě zadáčo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
4: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
3: www.stavebninybobal.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní. V Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. Tři Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli čtyři Češi, další čtyři lidé skončili v nemocnici. Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Máme šanci lépe poznat Kroměřížsko. Rozjela se nová letní hra, která nás zavede k 18 pánským sídlům napříč regionem. Kdo bude sbírat razítka, může navíc vyhrát nevšední ceny, třeba přespání na zřícenině hradu Cimburk nebo privátní prohlídku kroměřížského zámku. Hrací karty seženeme ve všech informačních centrech na Kroměřížsku i na některých památkách. I dnes nás čeká docela proměnlivé počasí. Dopoledne by mělo být vesměs slunečno, budou ale i místa, kde může být přechodně zvětšená oblačnost. Později odpoledne a večer má pak mraků přibývat víc a může i zapršet. Dnešní maxima 22 až 25 stupňů.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Krásné úterní ráno.
17: Ahoj, hezký ráno všem.
14: Snídaně šampionů.
16: S vámi Michal, Jasmin a David.
17: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X. Ahoj.
18: Ahoj, dobrý ráno.
16: Dobré ránko, jak se vstávalo?
18: Hele, je to přesně takový ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve dvě a budíš se ve čtyři, takže jsem úplně fresh, mám tady pátý kafe.
16: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli si pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Katy Perry. 8.07, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, posloucháte Hit Radio. A je tu s námi náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou, ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Hele, ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kdy má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jiného taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, hele, o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak na mě kouká, říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive referenc jsem měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro policii Hvar ještě, ještě než jsme napsali si Zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme si Zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem referén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Xindl X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky si fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byli zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako v té jedné scéně, kde tam jenom leží a koukají do mobilu, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, co na to vtipnýho, to je jak u nás doma.
2: Realita.
0: No a ty když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jakože...
0: Tu kritiku tam pořád pouštějí.
1: No, jako hele, člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle, to je jako...
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělal nějaký edit, tak mě to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem srovná, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapřáhnu a budu se jenom užívat dovolenou a oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Xindl X dovolená na Hit Radio. 8 hodin 14 minut a Xindl X s námi ve studiu. Hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená Xindla X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako... Že třeba přes, úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou se jako to léto tak jako naplánujem dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přijedu se s tím, že se to naplánuju úplně blbě a přeplánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někdy nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na novej single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní bodybundu z dovolená je v háji, že jo.
2: Ale
1: takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jakože člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo. Pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu. Nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě. Tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ, máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali rychle plánujeme, kam teda odjedeme, zjišťujeme, že letenky jsou úplně všude po světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na mě zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadle bude čas napsání nových songů třeba.
1: A úplně ještě nevím, jestli u moře, my jako zase moře si užijeme, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, což zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty, takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 5-7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mě se vybavilo, ty jsi vlastně náš takový táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak prostě. jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna, jsme tam seděli s Honzou Nojnovým s Markétou Rachmanovou a říkal, vymysle mi název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řekl, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první věc, co mě napadlo, a Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a řekl, snídaní šampionů, no.
2: A je to.
0: Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme se zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě.
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: www.tatartčiny.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc@cepkov.cz.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Se zdržením přes 10 minut počítejte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova. Až tusuje se to mezi Valmezem a Rožnovem kvůli omezení v Zašové. Tady se můžete zdržet až 10 minut.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Felt, Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou, a do toho chystáš velký narozeninový koncert, pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Rýgrových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, no, stovek lidí, mm-hmm. a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí a příští rok, když bude těch 20 let,

0: delší program, než by měla festiáku.
1: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co by se řekl tomu Ksindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdejší Ksindl?
0: Že tak dlouho vydrží, jo, já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterýho by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Ksindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději. Říkal prostě, ale ono to dopadne dobře, a když ne, tak to ještě není konec.
2: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal, a Jasmin 7, takže my jsme na tobě vlastně vyrostli na těch songách jako Anděl a tak dále. Takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
0: Takže vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
2: Vlastně, takže nejenom, že si vymyslel název Snídaně šampionu, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky, tak moc děkujeme.
1: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty si právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
0: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
1: Manželka zase poradila,
0: no, zase poradila manželka, že jo. No a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tebou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no, tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
2: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe, anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
0: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Když to jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám v den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal.
2: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje? Když teda někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených? Třeba 5 a pak mu řekneš, že už, tak to už žádné budu.
0: No žádnou. Já jsem hrozně tvrdohlavý, já jako ještě mu říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jak to má být. Ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko místo Ička. A takový věci, který u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý, pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako, hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka, pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
1: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, kterýho se trošku bojíš, nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
0: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když to nemusím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako stárne, jak člověk zraje jako víno,
1: zraje vybíjí se,
0: tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
2: Ksindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje, můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Rýgrových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou, je to tvoje.
0: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song, teďka po druhý, co ho zahrajeme, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvý, věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme, tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v Dovolený, na tom narozeninovém koncertě v Rýgrách.

0: Budějovicích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu dovolenou.
1: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
0: Já děkuju za pozvání.
2: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
0: Díky, ahoj.
2: Syndlix, dovolená na Hit Rádiu v 8.35. Krásné ránko, šampioni.

0: Dovolená jsme hráli tady na Hit Radio, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hit Radio třeba tahle novota od Poetiky. A to vás bude moc bavit. Na to rozhodně počkejte, nechoďte daleko od rádia. No a staví se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
19: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
20: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
21: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
23: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: partu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio, dobré ráno šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, tyjo, počkej, jako zamknul jsem, vypnul jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal, asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Vodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jističe? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že se opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to
0: a
1: samozřejmě to nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici? Ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: The Weeknd za 3 dny, teď tady na Hit Radio Blinding Lights 8.57. A to je čas se rozloučit. Nechce se nám, ale musíme dát prostor další muzice a dalším kolegům. A my se na vás budeme těšit kdy?
1: Zase zítra samozřejmě od 6 do 9, tak doufáme, že vy tady budete taky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám popřejeme krásné úterý, užijte si to, zvládněte dnešek.
1: A pa, pa, pa.
0: Zítra v 6.00, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, v ulici Mostní ve Zlíně. Pozor, aktuálně se tady šetří nehoda trolejbusu s osobním vozidlem. Naštěstí je to bez zranění, policie je na místě. A na silnici na vjezdu do Prostřední Bečvy na Vsetínsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, platí tam částečná uzavírka, buduje se tam cyklostezka podél silnice, je to od Kněhyně po stezku Valašska. Bude to tam krásné, bude to jedna radost, ježdění na kole. Každopádně, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká je například oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hlava státu hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Program zahrnuje také návštěvu jihlavské a třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. V Moravskoslezském kraji vyjede nová sezónní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Linka bude v provozu od tohoto víkendu do konce září. Cestující bude vozit vždy o víkendech a o svátcích mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry na Frýdeckou Místecku. Dneškem začíná sezóna dravců. Rybáři tak mohou opět ve vybraných revírech lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Je třeba ale dodržet několik základních pravidel. Třeba minimální míru lovených ryb nebo omezený počet úlovků.
2: Fotbalový servis.
9: Další 4 zápasy na fotbalovém mistrovství světa přinesly samé remízy. Španělsko vstoupilo do šampionátu překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Belgie na úvod hrála s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Fotbalisté Nového Zélandu hráli s Íránem 2-2 a Uruguay začala mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
1: Jdeme na počasí, užijte si slunečné dopoledne u nás ve Zlínském kraji, protože odpoledne začne od západu přibývat mraků. K večeru bude oblačnost výrazně víc a místy se mohou objevit i slabé přehánky. Teploty fajn, 21 až 24 stupňů.
2: Hit Radio Zlín.
1: Čeští fotbalisté mají na letošní mistrovství světa jednu zajímavou výhodu. Nejde o rychlost ani techniku, ale o centimetry. A o jakých centimetrech se, panáčku, bavíme, to si povíme za chviličku. Fajn den s námi, máme 2 minuty po 9, já jsem Monča a na úvod One Republic. Tak co, dáme volume doprava? No jistě.

Nejúspěšnější ze Superstar Aneta Langerová, její krásný hit Srdcotepec na vlnách Hit Rádia Zlín. Léto klepe na dveře a my pro vás máme parádní důvod, proč se co nejdřív registrovat do klubu šampionů našeho Hit Rádia Zlín. Během června se stačí totiž přihlásit do našeho klubu a můžete vyhrát vstupenky na oblíbený super festák Karpaty Fest, který odstartuje, ruku na srdce, pravou letní festivalovou náladu. Tam prostě musíte být a pozor, tím to nekončí. Pro výherce máme kromě lístků taky festivalový náramek na útratu v areálu v hodnotě 1000 korun. Takže si můžete užít nejen skvělou muziku, ale i něco dobrého k jídlu nebo pití úplně gratis. Jakože, hele, Pepiku, tady máš litr a utíkej si to užít, ať se ti prdelka trepe. Výherce vylosujeme už 22. června, to je v pondělí, ano. Takže není času na zbyt, registrujte se. Klub šampionů navíc přináší spoustu dalších výhod, jste přímo u žhavých informací, máte možnost zapojit se do různých soutěží, které běžným posluchačům často utečou, takže opravdu za mě top, neváhejte, registrujte se a třeba právě vy odstartujete letošní léto na Karpaty Festu úplně zadáčo. Co vy na to? Kdy vám někdo něco dal úplně zadarmo? Klidně mi písněte.

Úžasný hlas, mocné Adel, ta si teďka dává dovču, nabírá energii, ale určitě se na pódy a potom vrátí v 9.27 na vlnách Hit Rádia Zlín. Registrace do našeho klubu šampionů, za to lístky na Karpaty Fest a taky náramek nabitý na 1000 korun. Ano, to máme všechno pro vás a já se ptala, kdy vám kdo někdo něco dal zadarmo a udělalo vám to mega radost. WhatsApp 601 13 13 05. Janča ze Zlína píše, ahoj Mončo, mě sousedka darovala kočárek po dětech, byl skoro jako nový a udělal nám velkou radost a službu. Jani, díky, zdravím. Zdravím mi do Trokovic, Peťu, ahoj, já dostal zdarma kolo od kamaráda, který si kupoval nové a slouží mi dodnes. Peti, tak pozdravujeme kámoše, to je dárek krásný. No a taky ještě třeba tady Marta z Uherského Hradiště. Nejvíc mě potěšilo, když mi paní na internetu darovala pokojové květiny, protože se stěhovala a doma se jim krásně daří. Tak to je krásný. Děkujeme, děkujeme i za to, že jste si udělali čas v tom pracovním zápřahu a píšete nám na WhatsApp 641 13 13 05. Já vám za to za chviličku posílám další skvělý hit, třeba bandu Imagine Dragons.

0: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete.

0: toboganů a z kluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
0: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Nové Penny Hulín. Zítra 17. června otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Fernečtok půl litru jen za 129,90 nebo tavený sýr Prezident 150 gramů za 21,90. Těšíme se na vás v Penny Hulín, Holešovská. Penny.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

9.38, stále v péči toho nejlepšího ladiva z Hitradio Zlín, a pokud máte rádi devadesátky, my máme pro vás Hitradio devadesátka, prostě doba, kdy jsme nosili šustákovky, cingrlátka v uších, barevné náušnice, takové výrazné líčení, měli jsme brutálně zlakované vyhoněné ofiny do výšky. Všichni holky si kulmovali vlasy alias Kylie Minogue Black Motion, to prostě jsem milovala, si pamatuju, jak jsem chodila ke své spolužečce na základku, Martince Chylíkové, zdravím do Brna, Martinko moja. A ona mi každý ráno natáčela kulmou vlasy, vždycky mi udělala drdůlek a pak mi to natáčela, abych vypadala Kylie Minogue Black Motion. No prostě úžasná doba, je na co vzpomínat. Tak prosím vás, laďte Radio 90 jak v dabu, tak i v FM na Radia.cz a vzpomínejte spolu s námi. Teď už kabáti, je čas na divočinu.

0: Krásná divočina, kapely Kabát a pohody v 9.42. Přátelé, čeští fotbalisté mají na letošní mistrovství světa jednu zajímavou výhodu. Nejde o rychlost ani techniku, ale o centimetry. Podle průměrné výšky hráčů totiž patří česká reprezentace mezi 5 nejvyšších týmů českého turnaje. Naši fotbalisté měří v průměru 185,7 cm. Já tam běhala, já to měřila. Vyšší výběry mají už jen Bosna a Hercegovina, Norsko, Švédsko a Belgie. Takže pokud budou rozhodovat hlavičky nebo souboje ve vzduchu, Češi rozhodně nebudou tahat za kratší konec. A teď už jen, aby se výška proměnila v ty góly. Chlapi, jsme s vámi a držíme pěsti.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
6: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
5: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Hit Radio. Z
8: značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Klasická klasika, Jay-Z, Linkin Park, Chester Bennington v 9.58 na vlnách Hit Rádia Zlín. Nejlepší dopravní servise na východě Moravy. Pozor, D1, 244. kilometr na trase Praha-Polsko od Nezamyslic k hranici Olomouckého Zlínského kraje. Tam probíhají práce a údržby, seká se tam tráva, tak nohu z plynu. V ulici Mostní ve Zlíně se došetřuje nehoda trolejbusu s osobním vozidlem. Naštěstí bez zraní, policie je na místě. Ode mě v tuto chvíli vše. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
11: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: Máme 10 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Premiér Andrej Babiš chce prosadit plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru školám rozeslalo návod, jak k regulaci telefonů přistupovat. Podle premiéra to ale nestačí. Omezení by mohlo platit od září 2027. Chcete poznat Kroměřížsko? Pak máte šanci navíc i zábavnou formou. Odstartovala totiž nová letní hra Panská sídla Kroměřížska, která zájemce seznámí s vybranými památkami regionu. Sloužit má jako inspirace k výletům a zároveň představuje možnost vyhrát nevšední ceny, včetně přespání na hradě Cimburg. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Karviná se loučí s naší nejvyšší fotbalovou soutěží. Etická komise fotbalové asociace klub vyloučila kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Karviná nejspíš přijde také o svoji účast v evropských pohárech, kterou si zajistila výhrou domácího poháru.
15: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
16: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
15: www.elektrološák.cz.
0: Při pohledu z okna tady na Mlacově, kde sídlí vaše Hit Radio Zlín, tak to je pastva pro oči, všude lesy a sluníčko k tomu. Užívejte, přátelé, protože odpoledne se má zatáhnout, sem tam sprchnout. Teploty budou ale fajn do 24.
12: Hit Radio Zlín.
0: Prčíme společně, 2:50, možná čas na dopolední kávu a příliv skvělé muziky. Alan Walker hned na úvod.

12 minut po desáté jsme Hit Radio Zlín. Táta. Táta, to je pojem. A když se zadaří mít skvělého tátu, tak je to životní výhra. Blíží se, přátelé, Den otců. Tak svého taťku, tatínka, papu oceňte. My na Hit Radio Zlín máme jednu krásnou výzvu. Řekněte svému tátovi něco, co neslyší každý den. Poděkujte mu, zavzpomínejte na společné zážitky, nebo mu prostě jen řekněte, že ho máte rádi a co pro vás znamená. Stačí nám poslat hlasovku na WhatsApp 601 13 13 05. A pozor, ty nejhezčí vzkazy budeme vybírat v našem odpoledním vysílání. Tatínkovi pak zavoláme, váš vzkaz mu pustíme přímo do telefonu a ještě ho odměníme dvěma vstupenkami na letošní Vizovické trnkobraní. Takže váš táta může získat nejen hezké překvapení, ale i pořádný letní zážitek, o tom žádná. Pošlete hlasovku na WhatsApp 601 13 13 05 a udělejte letos ke dni otců radost člověku, který vás učil jezdit na kole, držel vám žebřík, byl tady, když vám tekly slzy a občas tvrdil, že za jeho mládí bylo všechno lepší.

Mám pro vás jednu otázku. Co byste řekli tomu, kdyby se na Zlínském náměstí objevila Formule 1? Ano, milovníci vůni benzínu, od 19. do 21. června totiž dorazí na náměstí Míru ve Zlíně Allwin Racing Roadshow a s ní i pořádná dávka rychlosti, adrenalinu a vůně závodního světa. Přímo v centru Zlína si budete moci prohlédnout závodní vůz McLarenu, se kterým tým ovládl šampionát konstruktérů, a připravte se i na šok. Vedle něj stanete, zjistíte, že piloti Formule 1 nejsou jen rychlí, ale taky neuvěřitelně skladní. Sedí totiž skoro v leže, jen pár centimetrů nad asfaltem. No, já bych v téhle pozici asi pak z toho auta i odešla. K vidění budou také helmy, kombinézy hvězdných jezdců, a pokud si myslíte, že byste to za volantem zvládli lépe než oni, můžete to dokázat na profesionálních závodních simulátorech. Chybět nebudou ani soutěže, hry, speciální ceny, a pro sportovce je připravený i běh, který je inspirovaný slavným rakouským okruhem Red Bull Ring, takže si můžete připadat jako závodník i bez řidičáku. No a co je nejlepší na závěr? Vstup je úplně zdarma. Tak si poznamenejte termín 19 až 21. červen, Formule 1. Pak jako na pár dní vymění závodní okruh za centrum Zlína. Ta kočka jedna, to se rozhodně nevidí každý den.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC-cepkov.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
14: Auto UHFest je zpět.
15: V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy.
16: Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít.
15: Auto UHFest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
18: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
19: Souhlasím.
20: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

pro někoho normální čas, že jo, ten, kdo stává třeba v 6, v 7, ale kdo stává třeba o 4:30, ve 3 nebo před 5, tak to už máme skoro ten den za sebou. Přátelé, budík před 5, zítra to možná bude fakt stát za to. Právě zítřejší ráno má přinést nejčasnější východ slunce tohoto roku, roku 2026. Budete u toho? Pokud ano, tak pošlete nám fotku, ukažte nám, jak vypadal východ slunce právě u vás. My se budeme těšit na Facebooku Hit Rádia Zlín, máme tam výzvičku. Tak to foťte, ten zázrak nového dne, podělte se a potom zjistíte, že třeba tak brzo nestáváte vůbec sami. A když je sdílená bolest, tak je to poloviční bolest, ale potom zase ten den, že ho rychleji uteče. Teď už Two Brothers a taky Benson Boone hrajeme hity.

0: vzpomínáte na vycpaná ramena, barevné šustákovky, džísky, ledvinky kolem pasu nebo trička s obřími nápisy? A co první bokovky, lesklé topy, kalhoty, které byly tak široké, že se do jedné nohavice vešly dva kámoši? Ano, to je prostě peckoidní hudba, tohle jsou dekády, to nejlepší z 80., 90. a milénia. A my vám každý den z toho prostě něco hrajeme po 18. hodině. Kdy, co a jak? Mrkněte na web Hit Rádia Zlína. Užívejte v toku času.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvé na konci, v sekci kariéra.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
15: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
14: www.stavebninybobal.cz.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Já tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
18: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
20: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
19: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Čiho hrajeme jen hity, tak i k aktuálním informacím. Máme 10.57, jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Svatováclavská v Uherském Hradišti se aktuálně teď šetří nehoda dvou osobních vozidel. A v ulici Mostní ve Zlíně se došetřuje nehoda trolejbusu s osobním vozidlem. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Osmnáctého června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod.
7: Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Na Evropu se prý řítí vlna veder. Jak uvádí novinky.cz, do konce týdne je pocítí většina kontinentu. Ve Francii mohou teploměry atakovat hranici 40 stupňů Celsia. A pořádné horko bude taky u nás v Česku, kde můžeme naměřit až kolem 35 stupňů. Tropické budou nejen dny, ale i noci. Moravskoslezský kraj letos rozdělí přes 50 milionů korun na rozvojové projekty obcí ve znevýhodněných oblastech regionu. Jde například o Osoblažsko nebo Vítkovsko. Oba regiony patří k oblastem, které zaostávají v sociálním i ekonomickém vývoji. Dotace má přispět ke zlepšení tamní životní úrovně a zamezit odlivu obyvatel. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letu se nejspíš zachová. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále nad Pardubicemi zvítězili 91-74 a finálovou sérii tak vyhráli 4-3 na zápasy.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
0: Počasí u nás ve Zlínském kraji, zatím sluníčko, pak mraky, sem tam přehánky a teploty do 25.
8: Hit Radio Zlín.
0: Ještě hodinku a dáme oběd, co vy na to? Teď už Last Goodnight, Eva Farná, Miraj, jsem Monča, buďte napříjmu.

Stančil, 11 minut po 11, teda na Hit Radio Zlín. Přeji vám fajn úterý. My popojedem, přátelé. Pojďme se podívat. Teď se tady úplně ztratila. Tady trošku roztančili, no tak co ono. Přátelé, kdo chce plnou nádrž? Já, Karel, tam se taky hlásí. Ano, obchod se hlásí. Stačí si zahrát na naši dopravní linku. Mít na chvilku taková dopravní drbníčka, jo. Ať už jste v koloně, nebo nějaké omezení v dopravě, nebo se vám jede jako po másle bez jediného zdržení. Kdo ví prostě nejlépe, co se právě děje u nás na zlínských silnicích? Já si myslím, že vy. Vy jste naše oči, uši, vy naši posluchači. Takže staňte se součástí naší dopravy.

601 13 13 05 a dejte nám vědět, kde právě jste, jak se vám jede, jaká je situace na silnicích, jestli vás někdo brzdí, ať už kolona, omezení nebo třeba, nedej bože, nějaká nehoda. A protože si vaší pomoci vážíme, tak každý den vybíráme jednoho člena naší dopravní hlídky, Hitrádia Zlín, který získá 2000 korun na pohonné hmoty. To znamená plná nádrž na náš účet. Tak až příště vyrazíte na cestu, mějte oči otevřené, telefon po ruce, vaše dopravní informace můžou pomoct stovkám dalších řidičů a vy máte plnou nádrž.

0: Hit Radia Zlín. Už se těšíte na oběd? A co si dáte? No, Moni, nic. Já nestíhám. A nebo svačinu. A oběd je ještě vlastně snídaně, protože někdo třeba ani nesnídal. Každopádně blíží se nám doma, kdyby oběd měl proběhnout. Takže jestli si dáváte klasiku, nebo to zamaskujete už třetím kafem, nechávám na vás a přeji dobrou chuť. No a jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu Zlín? No, můžu prozradit, že o fotbale a o ženách. Počkejte si na to.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Hit Radio.
17: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
2: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
14: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mě ho nechcete nechat
8: říct. Ježiš, ale on si to normálně. To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
14: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
2: A s tím já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
14: Díky.
8: Výborný.
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak a teď ruku hore, kdo se těší na léto. Na horkou rozpálenou kůži, drinky, válení se u bazénu, i v bazénu, na moře, pod stan, už se to blíží, no a my jdeme tomu na ruku. Už v pátek totiž rozjíždíme na vlnách Hit Rádia Zlín naši tradiční summer party a bude to víkend plný těch největších letních hitů a pecek posledních 30 let. Čekají nás pecky, které samozřejmě voní prázdninami, dovolenou, koupalištěm, nic neděláním. Takže startujeme tento pátek v 15 hodin. Pojedeme non-stop až do nedělní 18. hodiny a pokud máte rádi pořádnou letní atmosféru, nenechte si ujít ani páteční večerní speciál, kdy vás summer party provede živě i s pořádnou dávkou letní nálady. Takže pokud plánujete nějaké grilování zpátka na sobotu, myslím, že ladit Hit Rádio Zlín se fakt vyplatí volume doprava. Připravte se, sluneční brýle, dobrá nálada, nalaďte se a tady je malá ochota.

0: Krištof, Dominika Alegia, Půlnoční hřích, taková pecka, která ještě voní novotou na vlnách Hit Rádia Zlín. A teď ruku na srdce. Každý se může stát otcem, ale jen výjimečný muž se stane tátou. A vy ho možná máte doma. Pošlete nám hlasovku na WhatsApp 601 13 13 05, my jednomu z tatínků zavoláme. Váš vzkaz mu pustíme a navíc mu darujeme 2 vstupenky na vizovické trnkobraní. Jak přesně soutěž funguje, to najdete právě teď na webu Hit Rádia Zlín.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 u Kroměříže je ve směru na Hulín odstavené osobní auto. Taky dneska silničáři na D1 sečou trávu v levém pruhu, a to už od Mořic až po Bezměrov. Ve Zlíně nám zase hlásíte nefunkční semafory na výjezdu z Podhoří. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Přibývá zájemců o vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli. Úřady je mohou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, popisuje za ministerstvo vnitra Adam Rösler.
10: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
9: Pas vydaný do 24 hodin je možné vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dříve sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaně Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé republice a také na internetu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Karpaty Fest ve Slavičíně bude i letos charitativní. Veškeré peníze, které návštěvníci nechají na platebních čipech, půjdou na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi nebo na podporu spolků v regionu. Pořadatelé také k daru přidají část ze vstupného. Na Karpaty Festu už o příštím víkendu zahraje Ben Kristovao, Sofian Mečmeš, Lucie Škvor anebo Kateřina Marie Tichá.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
1: V nejbližších hodinách si budeme dál užívat většinou polojasno a teploty kolem 20. Večer se má na východě Moravy zatahovat a v noci se na většině území objeví občasný déšť.

Je 12 hodin, 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakýho seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z 5 srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers a jeho nádherný groove z roku 2001. A vám garantuju, že tohle

0: Tak co na to říkáte? Superman Lovers, Starlight, rok 2001 a srdcovka s číslem 1. Tohle je Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Když si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dámy možná třeba i dozepnou pod prsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřeboval, potřebovala, výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo? Nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super desert, šláčkový dort, prostě něco. Jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: I přesto, že velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hit Radio, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí. Každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam and Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit. To jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Standy z Ostravy a píše: Ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem jí na diskotéce často. Siborec, volume doprava, díky moc. No tak, Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: Čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českém rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to: Ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hit Radio jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela se, nebo ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hit Radio. Srdcovka číslo 4.

0: rádiu. 12:24, to to uteklo teda. Máme před sebou už jen jednu jedinou srdcovku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám dneska udělá radost? Jaká je ta vaše největší srdcovka? Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská. Nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně to může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své. Tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777 937 777.
1: Nejdelší den v roce je tady, letní slunovrat, a my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle.

0: lehkosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.

0: www.pavlefm.cz.
1: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
2: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
3: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
6: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

0: i na Arihep na úterní poledne 12:03. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12:00 a 13:00, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tedy ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13:00, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
3: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
12: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor. Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám taky dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
3: Ježiš, tak
1: ale pojď, on si to normálně.
3: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
4: Výborný.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu už tento týden, tak si dáme Dana Bártu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Frištákem a Horním Lapačem se opravuje silnice a jezdí se kyvadlově na semafor. Hlavně ve špičkách počítejme se zdržením. Už od soboty to ale bude lepší. Konečně se otevře D49 od Hulína po Frišták. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13
2: 05. Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
15: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do Drostu registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
14: Macinka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupem u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zlínský kraj se snaží bojovat proti nedostatku záchranářů. Zastupitelé teď proto schválili podporu studentskému programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati. Letos dá kraj na nový program přes 3 miliony. Příští rok už to bude 5, protože přibude nový ročník. Zlínská univerzita musela pro zajištění výuky najmout externí specialisty.
16: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
16: www.elektrološák.cz.
1: Až do večera nás má na východě Moravy provázet slunce a maxima až 25. Zítra bude teplota podobná, má být ale víc oblačnosti a ojediněle může zapršet. A to hlavně odpoledne.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte úterní odpoledne na Hit Radio, 13 hodin 3 minutky a je dobře, že posloucháte, protože už za pár okamžiků uslyšíte exkluzivní rozhovor. Přímo sem ke mně do studia Hit Radio dorazí naše fantastická česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Budeme si povídat o jejím blížícím se koncertu, který bude 25. června a zároveň nepřijde sama. Společně s ní přijdou dámy ze dvou charitativních organizací, které Kateřina Marie Tichá podporuje. Které to jsou, uslyšíte za chviličku. Buďte s námi.
12: Hit Radio Zlín.

0: Liquido a Narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražský open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch Riegerových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
0: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
1: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jinačí nálada a strašně se těším.
0: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia. Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stíno. Otevírá se už v 18 hodin?
1: V 17 hodin.
0: V 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
1: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45, my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně. A budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo. A právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly a budou tam i nějaký doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuji přijít brzo.
0: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66. Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
1: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje a protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho, dlouho a sama a ne sama a je to takový můj oblíbený love song.
0: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte začukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66.
4: Mažu stopy

0: Naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán bude a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Riegrových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: A já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o, buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo a kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema a třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Linda.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů. Od té doby jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když si to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího, tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím, tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma, šíříme právě o světu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tady přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. A nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku. na toto téma?
2: No rozhodně, asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví, zároveň se tedy týká každého z nás, každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám se ocitne na konci života, takže je to důležitý a jasně osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je tady rok, plus minus, a vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám. Kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, navštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále. A je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat. Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které, když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích?
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi. Vracím se.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: vybraný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice. Ulice Tečovská.
13: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
12: www.stavebninybobal.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty.
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas a měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami ze sebe, tak to se nám vrací, takže... To je takovej můj mindset teď.
0: Říká paní zpěváčková se organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomu.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Co Babičky konkrétně? Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdu Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomě s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze v Rýgrových sadech v 5 hodin je dobré tam být, bude to začínat po 5:30.
0: A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek, já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita, konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já si teda vybavím chuť té známky.

0: když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu a možná i záměrně ho v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kači, tobě moc děkujeme za to, co děláš a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 3:15 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak. 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat se Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že mě tam takhle vzala sebou a je to nádherný a mrzí mě, že už je to jenom dneska, že to nemůže být třeba ještě týden.
0: Když Eva tebe vzala sebou, bereš ty někoho sebou na koncert, dáváš taky šanci mladým, talentovaným umělkyním, umělcům?
1: Snažím se, teďka zrovna v Riegerových sadech, tam během toho našeho programu, než začne náš koncert, tak tam bude taky taková mladá zpěvačka z ostravského regionu, jmenuje se Veronika Valová a je úplně skvělá a hrozně jsem zvědavá, co na ní lidi řeknou.
0: No já myslím, že bude válet. Takže moc děkujeme ještě jednou. Mými hosty byli Kateřina Marie Tichá, děkuju.
2: Děkuji.
0: Taky za projekt Babičky paní Týna Spiváčková.
2: Děkuji.
0: My děkujeme a za agenturu Cesta domů paní Linda Tichotová.
2: Děkuju.
0: No a my si dáme poslední píseň. Co ty na to?
1: Jdeme na to. Krásný den.
0: Kateřina Marie Tichá, David Stipka, Divoká. Tady u nás na Hit Rádiu.

0: Konečně potkám se s tím, co mě čeká. Až budu divoká jako ta.
1: Kateřina Marie Tichá a David Stipka Divoká, 13 hodin 44 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku taky Divoký byl s Jitem Plakala, nebude chybět ani Enrique Iglesias, no a po 14. hodině i náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, takže opět budu potřebovat znát vaše názory na svět a na život. Kde jinde to můžete říct nahlas, než tady u nás na Hit Radio, protože psát komentáře na Facebooku umí každej, ale říct to nahlas, to můžete jenom u nás. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chvíli další hity.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
11: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
14: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
16: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
17: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga Abracadabra je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy. S vámi Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Holešově pokračují opravy silnic. Aktuálně se pracuje mezi Cukrovarem, Šetuly a Teskem. Dál je uzavřená silnice mezi Holešovem a Rymicemi. Musíme objížďkou přes Količín. Ve Zlíně nám zase hlásíte nefunkční semafory na výjezdu z Podhoří. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejem Lucie Reňková. Plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek, to chce prosadit premiér Andrej Babiš. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak v regulaci mobilů postupovat. Podle premiéra to nestačí. Omezení by mělo platit od září 2027. Mladí lidé by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky popisuje za ministerstvo Filip Běhal.
4: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
3: A to zcela bez postihů. Vodní toky v nížinách a středních polohách Česka za posledních 140 let ztratily značnou část hmyzí rozmanitosti. Ukázala to studie vědců z Masarykovy univerzity. Ubytek druhové rozmanitosti začal výrazně dříve, než zachytili dosavadní studie. Většina dat pochází z druhé poloviny 20. století. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Máme šanci lépe poznat Kroměřížsko. Rozjela se nová letní hra, která nás zavede k 18 panským sídlům napříč regionem. Kdo bude sbírat razítka, může navíc vyhrát třeba přespání na zřícenině hradu Cimburk nebo privátní prohlídku kroměřížského zámku. Hrací karty seženeme ve všech informačních centrech na Kroměřížsku i na některých památkách.
6: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
7: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
6: www.elektrološák.cz.
5: V nejbližších hodinách si budeme dál užívat většinou polojasno a teploty kolem 20. Večer se má na východě Moravy zatahovat a v noci se na většině území objeví občasný déšť.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: Úterní odpoledne s Hit Rádiem pokračuje dál, sem tam nám venku zaprší, sem tam zase vykoukne sluníčko, tak ještě si to pořád užijte, protože koncem týdne má být místa máš 35, takže se budeme smažit, grilovat, udit a tak dále, takže ten lehký deštík a těch 20 stupňů dneska, to je vlastně jako vymodlený počasí, k tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží, Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris.
1: Hit Radio Zlín.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo, jaká by byla vaše reakce? I to mě zajímá. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia a posílejte zprávy, posílejte hlasovky.

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons. Je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila. Protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, tak takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo, hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověka se promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále, prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi, opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak jí prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe? Uděláš mi kávu? Kávičku? No, 777 937 777. WhatsApp je tady pro vás. Co vy na to?

0: Krištof a Sima Martausová, hvězdáři na Hit Radio, za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o tom myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás v práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hit Radio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen tak jí jako říct, udělej mi kávu. Předchozí práci jsem měl několik kolegyň a svým způsobem to bylo jako by v uvozovkách sekretářky a stejně bych se to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave, čuj.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezumé. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?
3: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Trost Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
2: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
2: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Nové Penny Hulín. Zítra, 17. června, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro fernečtok půl litru jen za 129,90 nebo tavený sýr prezident 150 gramů za 21,90. Těšíme se na vás v Penny Hulín, Holešovská. Penny.
6: Hit Radio.
7: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio.
2: Okay.

0: 13 hodin 39 minut. Za chviličkou ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu a jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Pojď začni, ty bys měla, já se tady nebudu chválit, takže...
3: Já bych měla, ano, chválit všechny tatínky, tebe teda taky samozřejmě. Děkujeme. Chválím každého tatínka, který je aspoň trošku vzorný tatínek, čili se zajímá o kroužky svých dětí, o to, kdy stávají, co budou snídat, co budou večeřet, tohle všecko chválí každá maminka.
2: A kde mám kytku, no herr Švec, tak popatná
3: Tak zítra přinesu.
1: Hit Radio Zlín.

na Hit Radio, 14 hodin 43 minut, za chvilku 15. hodina. S odpolední show navíc přichází také možnost vyhrát si u nás plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete součástí naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, těším se na vás zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 budou srdcovky, no a protože bude středa, tak nás odpoledne po druhé hodině čeká taky naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Tak přeju pohodový zbytek dnešního.

0: Marek Ztracený i David Guetta. Tak se smějte.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
8: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
9: Tahické léto Aquapal z Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nám psala taky Jarmila přes ulici Mostní tady ve Zlíně, že prej se postává, popojíží, že nic moc, protože tady nehoda trolejbusu s osobním autem. Já jenom dodám, že to je bez zranění a na místě policie. Jinak velké díky za zprávu, no a kdyby náhodou přibyla další, tak 601 13 1305.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ve Zlíně si musíme dát mimořádný pozor na klíšťata. V centru města je podle testů Státního zdravotního ústavu až 60% klíšťat infekčních. Podíl je nejvyšší mezi krajskými městy v Česku. Zlínské výsledky překvapily i samotné pracovníky ústavu. Testovaná klíšťata tady pozbírali v trávě vedle Prioru, v parku Komenského nebo v sadu u zámku. Češi se dohadují ohledně výuky cizích jazyků na základních školách. Vláda schválila, že angličtina nebude povinná od první třídy a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Víc nám řekne mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku angličtiny, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od 7. ročníku nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
8: První instrukce školy dostanou v půlce srpna, tedy ještě před začátkem přípravného týdne. Evropský parlament dnes schválil balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující umělou inteligenci. Ulehčí to hlavně firmám, které AI využívají. Součástí balíčku je i zákaz takzvaných svlékacích aplikací.
10: Fotbalový servis.
8: Irán má za sebou úvodní zápas na mistrovství světa v Americe. Vzhledem k napjaté politické situaci mezi oběma zeměmi se čekalo, jestli se něco nesemele. Utkání ale proběhlo bez problémů. Nad politikou zvítězila sportovní stránka. Dnes v 9 večer našeho času Francie vyzve Senegal. V noci se utkají Irák s Norskem a Argentina s Alžírskem. Zítra vstoupí do šampionátu jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem. Ten se pokusí získat poslední chybějící velkou trofej.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
13: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová?
14: Do večera slunce, noc déšť.
13: Hit Radio Zlín.
0: Tady odpolední show býti s vámi moc.
14: Bacha na předložky, to jsou strašný mrchy, jako to se ti zdá, to je jedno písmeno a hned ti to přidá slovo, zakryš.
0: Prosím vás, budeme kvalitnější během dnešního odpoledne. Budeme tady mít hned dvě nádherné soutěže. Jedna je o plnou nádrž úplně gratis a druhá o lístky na vizovické trnkobraní.
14: A teď nevím, co chci víc.
0: Oboje ideálně.

0: MC Stevor, tady na Hit Radio Zín, popolední show, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, no a jak už jsme slibovali, je tu jedna z těch dvou velkých soutěží i v dnešním odpoledni, a to jedna spojená s námi, hrdiny, jedinými mistry planety, jo, a nevím, s valoušema, krasavcema, jak
1: prostě každý chlap, který se nebojí přebalit dítě, je vlastně hrdina.
0: Já se, bicáček jsem si políbil, abyste věděli. Chceme říct, že se chystá den otců na tuhle neděli, bude to náš den a právě v rámci tohoto, my jsme to prodloužili na celý týden, protože každý jeden den všední rozdáváme dva lístky na Vizovické trnkobraní právě tatínkům. Ovšem, jak to spočívá, vy nám na 601 13 13.05 náš voca musíte napsat, co byste tatínkovi sdělili, co byste mu rádi řekli, za co byste ho pochválili. A kolikrát, jako my jsme nenároční, jo, jako kolikrát stačí říct třeba taťko, jak jsi vypil včera to pivo. To tam teklo, hele. Třeba i tohle.
1: To nevím, teda jestli nějaký tatínek ocení, ale no možná ty.
0: Já bych to ocenil. Tak necháme samozřejmě na vás.
1: Já myslím, že ocení možná spíš ty tři sestry, anebo třeba Xindla, Olympik, Reného Danga, to nevím, možná nějaký mladší tatínek, asi taky no namey, protože tohle všechno nás čeká na Vizovickém trnkobraní, tak lístky jsou ve hře. Lelia.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Tady nejlepší dopravní servis na východě Moravy, jinak přidám ještě informaci, co nám posílal taky Jarmilka přes 601 13 1305 náš WhatsApp, že ulice Mostní tady ve Zlíně se nám holt tvoří prostě kolony. Počítat s tím je to řešení, nehoda trolejbusu s osobním autem, bez zranění na místě policie.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hotovo!
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
7: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda!
12: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna.
13: Tohle bude dlouhá noc.
14: Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
18: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
19: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: takhle sympaticky, my si vlastně tak jako pohráváme. Lost frekvencí na Hit Radio Zlín, odpolední show, a kdyby náhodou to nikoho napadlo, tak jako mě, že jsme tady minulý týden říkali, že rostou houby, hádejte, co jsem udělal.
1: Šel si na houby a našel si houby, jo?
0: No, jasně, přesně tak, taky přesně tak. Humor bez humoru, nenašel jsem vůbec nic. A mě vlastně ale zároveň napadlo, co jste naposledy hledali a nenašli.
1: Jo, to je furt něco, každý den.
0: Že jo?
1: Klíče, brýle, telefon, imrvere, neustále prostě. Já nevím, jestli je to věkem, ne, určitě ne.
0: Ne,
1: pardon. Je to tím, že o sebe málo dbám a málo jezdím na wellness a málo spím, takže já tohle si, všechno si teď doplním.
0: Za to, že jsi žena, podle mě, většina žen, já všechny ženy, co znám ve svém okolí, ať jsou to kolegyně, vy jste, ať jsou to kolegyně tady z obchodního, ať je to doma moje žena, ať jsou to všechny ženy, tak vždycky hledáte klíče a telefon. Jak jako? Jakým způsobem?
1: To já nevím, protože furt někde pobíháme, furt za vás něco děláme, tak to vždycky někde položíme a pak nevíme, kde.
0: Nemusíš se tak rozvádět. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Schválně, co jste hledali vy naposledy a nenašli? A teď už teda, abych se omluvil všem dámám, tak Šárko, pro tebe Nirvana. Smells
1: Děkuji
0: like
1: pěkně, Teen Spirit.

0: Já se jdu teda omluvit. Na Hit Radio Zín odpolední show, já jsem tady před chvilkou řekl, že jenom ženy něco furt hledají, hlavně klíče a
1: právě
0: telefon.
1: Není pravda, chlapi jsou mnohem větší zmatkaři než ženský.
0: Já totiž ne, jakože já nepamatuju, když
1: protože
0: jsem
1: naposledy něco hledal. Protože ty nic neděláš, proto nic nehledáš, tohle tím.
0: Nic neděláš, nic neskazíš.
1: Ale mikrofon je přidělaný, prostě k tyči, ten nemůžeš ztratit, a jinak jako co ty máš v životě jako.
0: Jsem hledal na poslední svou budoucnost na nic to.
1: Přesně tak,
0: dívej ano. Se na to. Tomáš na 601 13 1305 napsal. Já jsem minulý týden půl hodiny hledal brýle, nakonec jsem zjistil, že mám celou dobu na hlavě, manželka se směje ještě teďka.
1: To je základní chyba, jako každý, kdo tohle zná, dobře ví, že na hlavu se sahá nejméně jako třetí pokus, jako prostě dobře, nejdřív se podíváš kolem sebe, pak na tašky a na, jako hlava je prostě jistota, takhle. Tam jsou většinou, že jo.
0: Když ztratím klíče, si budu šát na hlavu,
1: ne,
0: no to víš, jo. Dobře, budu to zkoušet. Sonja ještě napsala, hledala jsem ovladač od televize, převrátila jsem celý obývák vzhůru nohama zrovna včera, našla jsem ho večer v ledničce, dodnes nevím proč, a teď mi vysvětli, pochody.
1: No já to naprosto vím, to je jasný, prostě bílej sex byl večer, že jo, Sonja šla vlsát a nechtěla jít na čokoládu, tak šla do ledničky třeba, já nevím, na sýr, no tak tam vzala ten ovladač.
0: To je bílý sex?
1: No jasně, to když znásilňuješ ledničku v noci, tak je to bílý sex.
0: Jistý, takhle že? Tomu od teďka budu říkat.
1: Jo.
2: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplo.

0: 10. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: jsem vždycky říkal DJO, ale ono je to Dojo. Na Hit Radio Zlín.
1: Těsně vedle.
0: Odpolední show, no tak hej, hele, Mr. Tesa se někdy utne. Za chvilku vidíme, jestli se utne Šárka Holubcová, protože ty budeš mít čerstvé zprávy, co
1: přineseš. Já bych se jako měla utnout ve zprávách, tam je vždycky všechno správně, no teda občas nějaký přeřek, pravda, to se jako povede.
0: To jste
1: třeba, když jsem chtěla říct kousek před cílem a místo z toho byl Kalousek před cílem.
0: Ježišmarja.
1: Tak to se docela povedlo, to bylo hezký, no.
0: Já jsem kdysi řekl, jsem chtěl říct v dopravě, a to je, když je to tak rozebírám, že tak přiznávám, já jsem kdysi v dopravě chtěl říct radši dojet do cíle pozdě nežli nikdy a řekl jsem radši do zdi nežli nikdy. Takže stane se.
1: No. Dopravě hodně dobrý, ty jo. Jo, no, tak doufejme, že nic takového celou nebude, ale podíváme se, přátelé, na pasy na poslední chvíli, tak jestli vás čeká dovolená, zjistili jste, že váš pas jaksi jako není nikde na světě, nenašli jste ho, tak my vám poradíme, jak to zařídit.
0: Na co dneska potřebuješ pas, prosím tě?
1: No, když jdeš třeba někam mimo šengenský prostor.
0: Nikdy bych nejel, nikdy.
1: Srabe.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě nám dáváte vědět, i Peťa psal v ulici Mostní tady ve Zlíně, se hold zase postává, je tady řešení nějaká nehoda. Já dodám, že to je nehoda osobního auta s trolejbusem bez zranění na místě policie.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Před létem přibývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale taky do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, říká za ministerstvo vnitra Adam Rezler.
14: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
13: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout jenom na ministerstvu vnitra. Zlínský kraj se snaží bojovat proti nedostatku záchranářů. Zastupitelé teď proto schválili podporu studentskému programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati. Letos dá kraj na nový program přes 3 miliony. Příští rok už to bude 5, protože přibude nový ročník. Zlínská univerzita musela pro zajištění výuky najmout externí specialisty. 3/4 Čechů užívá návykové látky, nejvíc samozřejmě cigarety nebo alkohol. Až milion lidí u nás má ale problém třeba i se zneužíváním léků. Počty lidí s rizikem závislosti se dlouhodobě nemění, přibývá ale osob, které užívají víc látek současně. Karviná se odvolává proti vyloučení z první fotbalové ligy. Trest jí udělila etická komise za ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Karvinští se ale hodlají bránit. Trest by prý byl pro klub v podstatě likvidační. Až do večera nás má na východě Moravy provázet slunce a maxima až 25. Zítra bude teplota podobná, má být ale víc oblačnosti a ojediněle může zapršet, a to hlavně odpoledne.
15: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
16: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
15: www.elektrološák.cz.
11: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Já bych hrozně rád v tuto chvíli pozdravil všem, co bydlíte a jste z Březolu.
17: To přemýšlím, jestli tam někoho znám. Asi z Březolu neznám nikoho.
0: Já tam pár lidí znám, ale hlavně si mě hrozně líbí ten název. Březolupy. Je se jako něco loupe někde jako.
17: No jasně, to slyšeli určitě poprvé takový chor.
0: Tak nemáte záč.

0: Takový velmi příjemný pozdrav z Edenu. Jsme tady dostali Evu Farnou Miraj na Hitrádiu Zlín, podpolní show, s vámi Pavel Sacek, Jarka Hlubcová. No a jenom zase se nám tady objevuje, prosím vás, takový jako neřád a ne alkohol za volantem. Policisté v Kunovicích teďka během jednoho dne chytli hnedka dva, co nadýchali a úplně nemálo, vždycky jako přes jednu promile. A to mě napadá, protože to bylo jako především v noci, tak mě jako napadá, co u vás naposledy byl takový ten nejhorší nápad, u kterého jste si ale v ten moment byli jistí, že je geniální.
1: Ale fakt, že s alkoholem takových nápadů přichází zákonitě nejvíc, jako přesně takový
0: náhoda.
1: To, pojďme třeba skočit ze druhého patra, to bude skvělý.
0: Oscarový výkon pro Šárku.
1: Hele, ale pamatuješ si, já mám jeden takový, pamatuješ si, když jsme šli my společně
0: neříkej
1: z jedné
0: to.
1: Rádiové akce
0: neříkej
1: a skvělý nápad byl okoupat se ve Dřevnici.
0: Neříkej
1: tak co,
0: to.
1: Bylo to pak dobrý, Pavle, nebo
0: ne,
1: nebylo?
0: Neříkej to, hlavně neříkej, že jsem šel na Adama. Takže.
1: Jo právě, proto to byl špatný můj nápad, ano, protože mi nedošlo, že tě uvidím nahatýho. Fuj!
0: Já se přiznám, bohužel už jsem měl po pár džusíčkách, už jsem byl takový vláčnější, takže jsem si řekl, já tam skočím, to je dobrý nápad.
1: Jo, to byl super nápad, souhlasím.
0: Tak jo, tak co je vaše nejhorší nápady? Nebavíme se o mě, jo? Bavíme se teďka o vás. 611 13 13 05.

0: Kennedy, Kiss Me na Hit Radio Zlín, odpolední show, s vámi Pavla Šárka. Řešili jsme před chvilkou, že v Kunovicích během jednoho dne chytli dva opilé řidiče a s tím vlastně přišel takový ten jako nejhorší nápad, který můžete mít, ale jste v ten moment přesvědčení o tom, že je geniální a ne přesně, jak se tady dvakrát ukázalo, jdu z hospody, jsem totálně na mol, abych řekl slušně, a řeknu si, hele, já pojedu domů autem, to je totiž geniální nápad.
1: To je úplně skvělý. No. Já doufám, že nikdo nenapsal, jakože pořídit si děti, že si myslel, že to bude super, zjistil, že nic moc. Jako.
0: Na to musím mít vysokou školu života.
1: No.
0: Jednou jsem si řekl, že ušetřím za montáž kuchyně a složím ji sám podle návodu z internetu. Trvalo mi to 3 víkendy, dvakrát jsem vrtal do špatné zdi, jednou mě kopla elektřina, rozboural jsem nám to tam ještě víc než předtím a nakonec jsem stejně volal řemeslníka, psal Tonda.
1: Tondo, takže nakonec to bylo mnohem dražší, mnohem náročnější, všichni tě nenáviděli doma, jo, dokážu si to představit. Super nápad, opravdu geniální.
0: Je úplně jak z mého života. Akorát já jsem teda vyměňoval žárovku, ale dopadlo to stejně.
1: Taky kopnutí.
2: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
0: Ještě dopravní servis, co se týká ulice Mostní tady ve Zlíně, o které nám psal Peťa, že je tam nějaká nehoda, tak aktuálně ještě dopisuje, už se to začíná pouštět, už to začíná být volnější. Řešila se v ulici Mostní ve Zlíně nehoda osobního auta s trolejbusem bez zranění a policie ještě stále prý na místě. Kdyby cokoliv bylo dalšího z cest ze Zlínského kraje, tak i takhle můžete zabojovat o plnou nádrž úplně gratis. 601 13 1305.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
12: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
13: Já bych koupil rákosku.
14: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
18: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdarma.

0: Nitrádio s vámi, stejně jako odpolední show, a právě teď přichází NZ-ko, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ale ještě večer budete pamatovat. A taky někdy u televize večer lupete tu bublinkovou folii. Bacha na to.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Jasně, prostě bublinkovou folii milujeme všichni, ale přátelé, možná vás překvapí informace, že byla vynalezena původně na ozdobu. Protože to měla být jako plastická 3D tapeta na zeď normálně. Tak já úplně nevím.
0: Cože?
2: Je to úplně hnusný, nedokáže se to představit, ale je to tak. Tak až po letech, co už jako byla prostě vynalezena a existovala, tak teprve pak jednou z vynálezců napadlo, že by jako se do toho mohly balit věci a mohlo by to zmírňovat nárazy. Tak děkujeme pěkně.
0: A lidstvo to stejně používá na to praskání u televize.
2: A pojď si to dát na tu zeď, Pavle. Buď frajer.
0: Nikdy! Uepa!

0: Z odpolední show na Hitrádiu Zlín taky přejeme dobré odpoledne, s vámi Pavla Šárka, no a pátý ročník festivalu Zlín žije se nám blíží, ten už pravidelně vždycky startuje letní prázdniny, vždycky je to na konci toho školního roku, je to vždycky jako tři dny, pátek, sobota, neděle.
1: Podle mě to teďka ministerstvo školství udělalo schválně, takže ukončilo opravdu oficiální školní rok už prostě v pátek 26., protože říkali, hej, bude Zlín žije, tak yes. Dívej, tak prostě pojďme to oslavit tam, takže končíme oficiálně školní rok.
0: Seděli na ministerstvu, řekli, ale zase se sjede půl republiky do Zlína.
1: Přesně tak, tak to musíme ukončíme udělat. Prostě.
0: Tak, přesně tak, takže prosím vás, my se samozřejmě na vás budeme těšit, budeme tam i s Hitrádiem Zlín, ale co je nutno podotknout, pokud máte jakékoliv plány, pokud to půjde, zrušte to a přijďte sem, protože je to naposledy, co tento festival už pátým rokem se udělá v takovéto míře. Příští rok pravděpodobně určitě bude, ale už ne takhle velký.
1: Možná bude stejně velký, ale bude trochu jinde, protože hlavní stage,
0: třeba která byla vždycky jako
1: u zámku, no ne, tak bude třeba na náměstí Míru. Ano, je otázka přesně, jak se to tam povede všecko domluvit, aby jestli na náměstí bude moct se hrát tak dlouho a tak nahlas a tak podobně, tak uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně u zámku, protože tam se bude rekonstruovat celý ten park, tak v příštím roce už stage nebude.
2: Dopravní hlídka Hitrádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

0: Nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
8: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
10: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
11: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
15: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
14: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: odpolední show s vámi na Hit Radio Zlín. No a je nutno podotknout, že nám vyšel další díl, který potěší všechny milovníky 90. let, a to další díl podcastu s názvem Vypalovačka. Najdete ho už teď na hitradiozlín.cz. Teoreticky ho najdete i na YouTube, ale možná úplně nejjednodušeji se tam dostanete přes storíčko na našem Instagramu Hit Radio Zlín. Teďka v posledním díle, co mě vlastně zaujalo, že tam vlastně všichni jako docela řešili slow motion, který se dřív hrozně používal, především ve filmech a seriálech 90. let, a dneska už se tolik vlastně nedělá. A to je vlastně jako mega pravda. Třeba jako oni zmínili pobřežní hlídku. Já to tady za chvilku pustím, ale pamatuješ ten moment?
1: No jasně, že jo. Já myslím, že každý chlap hlavně si to
0: David
1: pamatuje.
0: Hazel.
1: A víme, proč tam byly ty zpomalené. No právě, jako jak jo. Se jí to tam hezky jo. Houpalo ve zpomaleném záběru, to vás zase bylo.
0: Dneska žádný slow motion, žádné baby, jako. Co to je? Dneska se nic nikdy neoupe, to je hrozný.
1: Konečně nejsme jenom sexuálním objektem, to bych
0: nezájem.
1: Měl nám přát.
0: Pobřežní hlídka byla nejvíc.
2: Já ten seriál mám jako spojený s jednou zásadní věcí, a to jsou ty slow motion záběry. Ty pomalý záběry, kdy tam prostě jako běží 10 minut, fakt jako 10 minut ta Pamela Anderson s nějakým jiným fešákem, ať už to byl kdokoliv, po té pláži. A teď prostě opravdu jako běží a to je tak strašně pomalý a nekonečný.
3: To se dobře parodovalo potom. No.
2: Ano, velmi často se to parodovalo, a to já jsem se teda z toho seriálu odnes jako první, krom toho teda jakože, jak pobřežní hlídka může vyřešit 100násobnou vraždu nebo přepadení banky.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jak se tak dívám na cesty, máme snad už klid. Tak já doufám, že šťastnou cestu do práce, když popřeju, tak to bude i pravda. A že dojedete úplně v pohodě. Kdyby se ale cokoliv samozřejmě ho objevilo na cestách, tak nám to dejte vědět, ať to můžu poslat dál. 601 13 1305.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice. Ulice Tečovská.
5: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
4: www.stavebninybobal.cz.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ve Zlíně si musíme dát mimořádný pozor na klíšťata. V centru města je podle testů Státního zdravotního ústavu až 60% klíšťat infekčních. Podíl je nejvyšší mezi krajskými městy v Česku. Zlínské výsledky překvapily i samotné pracovníky ústavu. Testovaná klíšťata tady pozbírali v trávě vedle Prioru, v parku Komenského nebo v sadu u zámku. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu dokonce kampaň Gameplay není hra. Je založená na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které můžou v reálném světě skončit tragicky. Češi se dohadují ohledně výuky cizích jazyků na základních školách. Vláda schválila, že angličtina nebude povinná od první třídy a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Víc nám řekne mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku angličtiny, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od 7. ročníku nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
11: První instrukce školy dostanou v půlce srpna, tedy ještě před začátkem přípravného týdne. Hvězdné tenisové sestry Williamsovy uvidíme společně na kortu. Dostali divokou kartu do 4 hry na Wimbledon. Úspěšnější Serena vyhrála v solo kariéře 23 grandslamových titulů a na kurty se vrátila před týdnem. V nejbližších hodinách si budeme dál užívat většinou polojasno a teploty kolem 20. Večer se má na východě Moravy zatahovat a v noci se na většině území objeví občasný déšť.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološák.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: Poslední 60 minut odpolední show na Hit Radio Zlín tady před námi. S váma ještě Pavel Casek, Šárka Holubcová. Za chvilku už prosím vás budeme vyhlašovat obě soutěže. První, a to je plná nádrž do vašeho auta úplně gratis.
11: Druhé jsou lísky na Vizovické trnkobraní a pozor, ten příběh, to vás chytne za srdce, přátelé. Fakt věřte mi.
0: Dneska to bude srdcovička veliká.

0: mít s vámi stejně jako odpolední show a byste měli za krásný úkol na 601 13 13 05 náš WhatsApp napsat něco svému tatínkovi.
1: Co nebo klidně jinému tatínkovi, tak. Třeba bráchovi, který je tatínek nebo kámoš, prostě ti, co to dělají dobře a zaslouží si lístky na Vizovické trnkobraní a pochvalu.
0: Tak a ta premisa byla, že my tomu tatínkovi jakémukoliv zavoláme, předáme mu ten vzkaz, který vy nám napíšete, mimochodem soutěžíme celý tento týden, ovšem dneska jsme nevolali tatínkovi.
2: Ano, prosím.
0: Pavel Cacek, Hit Radio Zlín, se mnou taky Šárka Holubcová. Voláme správně Davidovi?
2: Ano.
0: Davy, prosím tě, my tady máme jednu takovou speciální soutěž, která je určená pro tatínky. Ovšem, my jsme trošičku udělali výjimku, protože nám tady přistála jedna moc hezká zpráva od někoho, koho ty znáš. A mě jako zajímá si v první řadě, jestli víš, kdo je takový jako třeba trochu blázen, že by se zapojil do takové soutěže u nás. Napadá ti někdo?
2: 100% mamka.
0: Mamka? Jak se jmenuje maminka křesním?
2: Margita.
0: Margita, tak uvidíme, jestli to možný. Takhle, ta soutěž spočívá v tom, že nám vždycky tady někdo nechá nějaký vzkaz, ideálně pro tatínka, a my ten vzkaz potom tatínkovi voláme a předáváme mu ho. V tuhle chvíli si to teda ty, tak prosím tě, dávej velký pozor, já ti pustím ten vzkaz, dobře?
3: Mm-hmm. Jsem toho nejlepšího tatínka na světě. Jestli můžu říct jméno, byl to Jirka Stoklásek. Nejlepší, miluju ho doteď, i když už není. Dokonce jsem ho kdysi nechala napsat do Otrokovických novin, jakože nejlepší táta. Vše jsem měla povolené, nikdy jsem nedostala ani facku. Chodili jsme 101 kilometrů ještě za Komančů, kdysi dávno, jestli chodívalo, mě nosíval za krkem a prostě chudák mě tahle jak batoh. Chodili jsme plavat, výletovat, všechno mě naučil. Úplně všechno možné, miloval všechny děti, i ty cizí, rozdával jim koky na všechno. Prostě byl to úplný anděl na zemi, akorát teda bohužel jeho srdíčko už 7. infarkt nedalo, tak teďka už dělá radost tam nahoře, ale na oplátku, jakože za jeho obětavost a dobrotu a všechno vlastně, jak se ke mně choval, tak jsem mu nikdy nelhala a snažila jsem se být dobrou dcerou a hrozně miloval svoje vnoučata, má teda 4 a můžu říct, že jsou nejlepší děti na světě, jaké si prostě můžou rodiče a rodina přát, protože byli úplně úžasní a pomáhali vlastně s rodičema až úplně do konce a nebylo to úplně jednoduché. Bohužel tím to už to radost neudělám, ale určitě by byl strašně rád a určitě by se potřeboval až šel by na takovou akci právě s tím jeho vnoučet Davidem. Takže pokud by bylo možné, kdyby takhle prostě to šlo poslat, vyhrát, tak určitě by tatínek měl radost a určitě by to věnoval nebo šel by prostě s tím Davidem.
1: Davide, nebrečíš? Já taky, klidně to přiznej.
0: Já nevím, jestli brečíš nebo se směješ.
2: Směju, ale z radosti.
0: Jo, takhle.
1: To je krásný, jo.
0: Já jsem se lekl. Jak je to dobrý, tak Davčo, to je nádherný zkaz, co?
2: To je celá mamka, no.
1: Ježiš, to je nádherný. Ježiš, to jsou tak hezké vztahy a vám úplně závidím, to je krásný. O bože.
0: Právě proto, že ten vzkaz byl takovýhle, tak jsme si řekli, že tu výjimku prostě musíme udělat. A protože tátovi, o kterém tady byla řeč, radost udělat nemůžeme, tak udělám radost tobě a pošleme tě teda na Vizovické trnko, dáme ti 2 lístky, může být?
2: Jasné, určitě.
1: Prosím tě, mě by zajímalo, koho vezmeš. Bude to maminka nebo někdo jiný?
2: Je to mamka.
1: No jak jinak, jo, kruh se uzavřel.
0: Tak to je hezký. Tak hele, hlavně pozdraví mamku. Můžeš jí teďka zavolat a říct jí, jak tě překvapila. Jo?
2: Jo, určitě.
0: Tak Davy, pozdravuj, měj se hezky. Ahoj.
1: Užijte si trnkobraní.
2: Děkuju moc.
4: Hit Radio Zlín.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Že nejlepší dopravní servis na východní Moravě, nevidím žádné komplikace ani nehody, měli bychom prý jezdit snad v pořádku. Pokud je to ale lež a někde se třeba postává, tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
0: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nové Penny Hulín. Zítra 17. června otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro Fernečtok půl litru jen za 129,90 nebo tavený sýr Prezident 150 gramů za 21,90. Těšíme se na vás v Penny Hulín, Holešovská. Penny.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Osmnáctého června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlín.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Nesmíme zapomenout ani na Davida. Je David, je to s námi, hezké ránko.
5: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mě ho nechcete nechat říct.
6: Ježiš, tak ale
4: on si to normálně.
6: To je neskutečný, 20 minut a nebude brblat.
5: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
4: S tím nás tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
5: Díky.
6: Výborný.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Tak, jak jsme slibovali, tak jsme doručili. Na Hit Radio Zlín jdeme vyhlásit i druhou soutěž v této hodině, a to soutěž o plnou nádrž do vašeho auta úplně gratis. My jsme to vzali úplně jednoduše, hned první zprávu, kterou jsem tady teďka otevřel a co nám kdo napsal. Saša napsala hnedka teďka, že mezi Frištákem a Horním Lapačem si poslovíme tak 10 minut, jezdí se tam na semafory kvůli opravám. A právě mě toho bylo líto, že prostě teďka, jo, tady prostě po páté hodině se někdo jako postává v koloně, kde už by to mělo všude jezdit. Tak Saši, my tě zdravíme do auta, zároveň ti nadělujeme plnou nádrž.
1: Hej, by se mě napadlo, takový jako hodně laciný for, znáš ten song? Saša jede, tak tahle nejede.
0: Tak jo, tak jo.
1: Zasmíj se, jinak to nebude vtipný.
0: Sašo, my ti...
1: Ale plná nádrž je tvoje, gratulujeme a díky za zprávu.
0: Sašo, vyhrála si plnou nádrž úplně gratis a k tomu Šárku Hlubcovou na jeden den, ať si to užiješ.

0: Tak se stává, že svět se mění. Na Hit Radio Zín taky, protože na Formule 1 už nemusíme cestovat přes půl Evropy. Ono, když nejde Muhammad k hoře, musí hora k němu. Takže Formule přijedou k nám do Zlína. To tady ještě podle mě v regionu nebylo, jestli to říkám správně. 19. až 21. června, čili tento víkend, tady na náměstí Míru ve Zlíně All-Win Racing Roadshow a dokonce i vystavená formule k tomu. Já nevím jak vy, ale nemusím být teda největší azarputilý fanoušek formulí, abych si na ně chtěl sáhnout. A já taky, že chci a taky, že sáhnu. Tak o víkendu se stavíme na náměstí.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: www.letniezcziny.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
3: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: rozseplí všichni houpem na lustru. Aspoň takovou máme mentální stabilitu tady na Hitrádiu Zim odpolední show, protože se s vámi loučíme.
1: To jsem ale nikdy nedělala, že bych se loupala.
0: Já jsem se
1: loupala, jo, takže jsem se spálila na sluníčku, to jsem se hodně loupala, teda to je pravda. Ještě letos ještě ne, ani na lustru.
0: Tak jo, my se s vámi loučíme, těšíme se.
1: A zítra se budeme loupat znova.
0: Zítra na 15.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Frištákem a Horním Lapačem se opravuje silnice a jezdí se kyvadlově na semafor. Hlavně ve špičkách počítejme se zdržením. Už od soboty to ale bude lepší. Konečně se otevře D49 od Hulína po Frišták. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
12: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále. Být okamžitě k dispozici a pomoc našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
11: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
13: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
14: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
13: www.elektrološak.cz.
11: Oblačno, zataženo, místy dešť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
15: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

Hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku velká romantiárna Celine Dion, My Heart Will Go On. Vezme nás zpátky na Titanic. Teď každopádně Elvis, Little Less Conversation. Tak to je záležitost, která vám taky vlije krev do žil. Posloucháte Hit Radio. Less conversation.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: A noc se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Sahara Hedl a taky Bára Basiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: A noc se stále končí.
0: Taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ. Nákupní centrum Čepkov Zlín.
11: To je 45 prodejen na jednom místě.
8: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
11: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
11: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
11: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
8: NC.cepkov.cz.
12: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
14: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. golfjezera.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

zaznamenali globální úspěch. A Without Me je určitě jedním z nich. Teď jsme ho hráli na Hit Radio. V podobě Eminema to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. Vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí, no a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena. You.

Stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou, Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v Eteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry, anebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.

0: sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz

0: nejrychlejší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl, Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ecocom.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Jak jsem sliboval, tak plním. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

Jestli tohle úterý nebylo úplně podle vašeho gusta, věřím, že tahle písnička to musela změnit. Return to Innocence a hudební projekt Enigma i po letech pořád skvělá záležitost. Tohle se asi neoposlouchá nikdy. Společně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. V něm vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a i ty příští minuty budou plné nostalgie. Tak třeba Pharaoh, hitovka There's a Star, nebo Tina Turner, rodačka z Tennessee, která rozhodně patřila mezi nejvýraznější ženské hlasy všech dob a zakomponovat ho uměla snad do jakéhokoliv žánru. Na triku má třeba hitovku What's Love Got To Do With It. A tu vám na Hit Radio hrajeme.

0: Tohle je slibovaný projekt Farao. Německá dvojice, která největší boom své kariéry zažívala v letech 1994 až 1998. There's a Star jsme hráli na Hitradio. Ladíte hudební speciál Hitradio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

tak jsme si trošku zavzpomínali. Královna bělých tenisek je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než skupina Elán. Taky tohle jsme vám hráli na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Klasik, který vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trance elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia, a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive.

0: Life in the Northern Town, to zpívali Dream Academy. Londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity, No Doubt nebo F.R. Davids. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát ještě hodinu. Pokračuje Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

0: vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let se patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař, vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby, právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí, Infinity 2008 a Infinity 2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bon.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Stand and Deliver. Tohle je partička Enemy and the Ants. Všichni máte hudební speciál Hit Radio Classic, pomalu se blíží do finále. To je 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radia. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.

už jdeme do finále. Na poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Classic dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připraveni do příštích minut.

Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle

0: www.mobilnet.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hit Radio.
5: Hit Radio.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz

0: www.sport.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Remak v Otrokovicích, člen skupiny Ohlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Rádio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC/cepkov.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.